0: Ježiš, tam šeptal, že jsem se hned viděl a zvaný.
1: That's your girlfriend.
2: Urban FM 103.5.